0: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

zkrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej. A šetři silami, nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Trial. Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho společně lituje.

show. Show.

trial. Trial.

vojákům v řadách píšťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá.

try. Trial.

trial. Bye.

style. Wow.

trial. Trial.

Bye.

trial. Trial.

Trial. Trial.

0: Čas už musím jíst.
1: Čau. Čau.

0: trial. Trial. Trial. Trial.
1: Did I disappoint you?

bych nebyl chudej, asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej, vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

0: Čau. Trial. Trial.
1: Vzpomínám. Trial. Já byl kluk. Už je to hodně let.

trial. Trial. Trial. Trial.

0: God, are we?
1: Black celebration.
0: Dry, are we?
1: Tonight.
0: Dry, are we?

subscribe.

trial. Trial.

0: bad.
1: Overdone with.

0: trial. Trial. Trial. Trial.
1: Trial.
0: Trial.

God. Trial. Trials.

trials. Trials. Trials.

trial. Trial.

try. Try.

Trial.

Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

řekl si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, Trial. Že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

trial. Trial.

0: trial.
1: Patříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi veliký.

0: si vrátka.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.
2: Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka v klubku se zachtělo, nepříšku.
0: Zavírej vrátka, zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Trial. Trial. Trial.

Trial.

try. Trial. Trial.

0: chtěl bych jen žít. Celý...
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
2: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou náčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekl tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

Trial. Trial. Trial. Trial.

trial.

try out. Trial. Trial. Trial.

Trial.

0: trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám. Kolik snů, pak kolik dnů,
0: trial
1: za tebou.

jenží svých polipků, svou láskou tě žel, být princem tvých snů. Já chtěl bych jenží, jsem dost naivní,

láskou těch řád, být princem trýsů. Já chtěl bych jen žít, jsem dost naivní z tvých polipků.

0: Já vím.
1: Trial.
0: Že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
1: Trial.

0: Slýchám šťastný sníh, když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct.
1: Trial.

se matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladí šílence, to se pak sevře v krku.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš naposled.

Bye. Bye.

trial. Trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když si v noci vyšel ven, snad se z trochu třás, trochu třás.

finančních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat. Vlastivýma rukama, jako správnej chlap, snad se někdo už líp jen.

0: zbrocený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial.

trial.

0: trial. Trial.
1: Trial.
2: I read it to baby.

Bye.

smile. Try. Trial.

0: trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloupej špás. Když jsi v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.

0: možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama.
1: Čau.
0: Jako správnej chlap, snad se někdo už líp jen, že
1: čau.
0: Si křivě šláp, křivě šláp.

0: trial.
1: Vrátí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený.
0: Trial.
1: Nemusí plakat dál.
0: Trial.

Try.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let.
0: Trial.
1: Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned.
0: Trial.
1: Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín.
0: Trial.
1: Nevíš ani jak, nevíš jak. Bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět.
0: Trial.
1: Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloupej špás. Když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.
0: Trial.

0: trial.
1: Když si vyšel ven ze žalářních vrat, možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat. Poctivej rukama, jako správnej chlap, snad se někdo ušklíp jen, že si přitom.

0: trial.
1: Vrátí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
0: Trial.

0: Patříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně
1: Trial.
0: Sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej.

Drátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá.

při se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial. Trial.

0: jsem měl prachy,
1: trial,
0: to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej.

0: trial.
1: I'm trial. Still in love with you.
0: Trial.

0: Trial.
1: My heart just can't escape.
0: Trial.

child. Child.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

Čau.

12.

0: trial.
1: Dokola s tou otázkou, proč seš sám, co s tím uděláš? Já chtěl bych jen žít z tvých polipů, svou láskou ti řád, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít.
2: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
2: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

vylezou na výčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v kolobotkách.

0: bratka.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

throw. Bye.

but... But...

musím jíst. Naspě do krajiny děl, kde je všetko změněné. Každou noc ti

trial. Trial.

Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat.

0: Jsem... Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně
1: Trial.
0: Sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

se slzou na míčku, hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Bye.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
0: Bye.
1: A nakonec toho strašně lituje.

0: Trial.
1: To the table.

trial. Trial. Trial.

trial.

trial.

Bye. Try. Try.

0: trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám. Kolik snů, pak tolik dnů, jdou za tebou, dokonalou otázku.

0: chtěl bych jen žít. Celý...
1: Na příčku zavírej wow. Vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na ručku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v

0: Našel si vrátka? Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej.
1: Čau.
0: A šetři silami, nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá.
1: Čau.
0: Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

Tak. Tak.

0: jsem měl prachy,
1: Kyle,
0: to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší k

0: Jungle Marine City. That's my block.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád. A ne

trial.

trial. Trial.

trial.

trial. Trial.

0: trial. Trial
1: is long. There are mountains.
0: Trial.

Bye.

Bye. Bye. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

try. Trial.

křídla a v koutech usínají moje sny. Za oknem déšť tiše zpívá.

Bye.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

Trial. Trial.

0: Čau.
1: Svých polipků, svou lásku ti řád, být princem tvých snů, já chtěl bych jen žít.
2: Patříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, a při se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
0: Trial.
1: A nakonec toho strašně lituje.

0: když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct, stýská se, stýská.
1: Trial.

smile.

trial. Trial. Trial.

0: vypršel náš čas, už musím jít.
1: Trial

0: trial.
1: In so many ways.
0: Trial.
1: I'm not a fighter, I'm a lover.
0: Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám. Kolik snů, pak tolik dnů, jdou za tebou.

0: Já chtěl bych jen žít svých polipů, svou lásku ti řád, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít svou...
1: Patříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně
2: Trial.
1: Sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o

Vrátil se vrátka? Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme. Try.

0: zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial.

já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

trial. Stýská. Trial.

Bye.

0: trial.
1: Eyes without a face.
0: Trial.
1: Eyes without a face.
0: Trial.

svat. Zmáčky kytaru a hrábí do picích, tancuju v odpadu po našich jaderných hlavicích. Pa, pa, pa, pa, pa.

0: Bye.
1: Všichni jste gogo.
0: Trial.

above. Bravo.

0: Bye.
1: Bye.
0: Look how

chybou žile.

trial. Trial.

Try.

trial. Trial.

0: trial.
1: Vypršel náš čas, už musím jíst.
0: Trial. Trial. Trial. Hello.

0: trial.
1: Trial. Trial. But I'll enjoy you.

trial.

trial. Trial.

Bye.

Wow. Trial. Trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let.
0: Trial.
1: Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Výroky
1: bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě ten krát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když si v noci vyšel ven, snad se strochu třás, trochu třás.

0: vyšel ven ze žalářních vrat.
1: Trial.
0: Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama jako správnej chlap.
1: Trial.
0: Snad se někdo už klíp jen, že si křivě šláp,
1: Trial.

trial. Trial. Trial.

Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo.

Trial.

crowd. Trial. Trial.

Mama, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš naposled.

trial. Trial. Trial.

Bye.

Bye.

trial. Trial.

trial.

trial. Bye. Trial.

about? Trial.

Prague.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

0: trial.
1: Vzpomínám, já byl kluk.
0: Trial.

Trial.

try. Try. Try.

vojákům v řadách. Píšťaly hrají, anděl všech válek s Bohem se hádá.

Try.

what you were.

0: měl prachy,
1: Pavel,
0: to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, jo, to by bylo prýma. Přestal by sem chlastat, přestal bych pít tvrdej.
1: Pavel,
0: vypadnul bych odsaď, hledat lepší.

0: trial.
1: But don't mess with my toot-toot. Big fat sack.
0: Trial.

Wow. Wow.

0: trial.
1: We just push on by. It's trial.

trial. Trial.

Bye.

trial. Trial.

trial.

Hello. Hello.

try. Try. Try. Try. Try.

Bye. Bye. Bye. Bye.

trial. Trial. Trial. Trial.

0: Máma, sundej kytku z kabátu.
1: Trial.
0: Za chvíli nebude k něčemu.
1: Trial.
0: Můj kabát.

0: bál?
1: Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední výlet.

0: trial.
1: Darling, I got your message.
0: Trial.
1: Oh.

trial. Trial.

trial.

0: Well,
1: but I tried.
0: Well.

0: Travel.
1: A teď tu jsem a stojím tu zas a žiju svůj sen, co směl jsem žít.
0: Travel.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

0: Bye.
1: Bye. Bye. Bye. Each man faces death by himself.

0: trial.
1: There's a feeling I get when I look to the west.

Čau. Trial. Trial.

0: mighty glad you stay.
1: Child. Trial.

trial. Trial. You need

ball. Trial.

try. Try. Try. Try. Try.

trial. Trial.

0: trial. Trial. Trial. Trial.
1: Trial.

Bye. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.